0: DJ Aliáš.
1: Slyšíme se příchodní víkend.
2: Největší dance hity.
1: Svých časov.
2: City Mix.
3: City Mix.
1: Samý dance hity. Radio City.